0: noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka z

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Puffin?

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Novinky.
1: Novinky.
0: Novinky.
1: Novinky hitparády.
2: Super den a skvělou náladu přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se vám Luken a mám pro vás aktuální novinky z hitparády 107. Frýčka. Novinka číslo 1. Cedric Gervais.

Číslo 2 Gone Too Far, Chase and Status a Debbie. Třetí novinka hit parády Galantis 1 2 3 4. A novinka s číslem 4 Watching You, Sigma a America Foster.

0: Freerady 107 Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freerádia a Lukáš Bartl. Freerádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zase

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Hudeb.

0: Rádio fandí brněnské Kometě.
1: Kometa!
0: A jako hrdý mediální partner rozdává volné vstupenky na jejich domácí extraligové zápasy. Poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.

7. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Nakrájej zemíchy, ochotnej ňam, ňam, ňam! Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin a komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudebně.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
1: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: Letní rádio. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin a komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Dobré ráno, fríčkaři, na vlně 107 FM, na vlně Free Rádia, s vámi Janča Houbová. Dneska v neděli s datem 20. září a svůj svátek slaví krásné mužské křestní jméno skandinávského původu Oleg. Vzniklo ze staroskandinávského jména Helgi, jo, ano, je to tak opravdu, a vykládá se jako svatý, spásu přinášející nebo přeneseně jako silný a zdravý. Tak to si myslím, že je úplně srozumitelný, jinak ženským protěžkem určitě tušíte je ženské jméno Olga, tak pokud znáte nějakého Olega, tak mu popřejte všechno nejlepší. Jinak za malou chvíli už nás čeká kalendárko. No a potom po 9. hodině se také podíváme na to, že hold tento den, tento víkend je takový úklidový. Proč? Prozradím za chvíli. Free Radio.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 20. září, přátelé, je připravené, takže pojďme se na to společně podívat. Určitě jste zvědaví, co se dělo v minulosti, tak pojďme na to. České země, rok 1938. Československá vláda během sudetské krize odmítla požadavek Francie a Anglie na odstoupení oblastí českých zemí z více než 50% německého obyvatelstva Sudet Německu. Pojďme také do světa. Rok 1946 započal první ročník filmového festivalu v Cannes. Rok 1950 Dva bakteriolog Alfred Hershey a jeho asistentka Martha Chase zveřejnili v odborném časopise výsledky svého mixérového pokusu v uvozovkách, kterým dokázali, že deoxyribonukleová kyselina je nositelem genetické informace. No a rok 2004 Wikipedie překonala hranici 1 milionu článků ve více než 100 jazycích, tak to je taková jobovka jenom. Jinak pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například lední hokejista Jan Hlaváč, herečka Petra Hřebíčková, hokejista Radim Šimek anebo snowboardistka Zuzana Maďerová, to jsou české osobnosti. No a pozor, ze zahraničních osobností krásné 92. narozeniny slaví také velmi významná osoba, diva italského filmu Sofia Loren, filmová herečka, která se v 60. letech 20. století stala hvězdou světové kinematografie, stejně tak byla považována za sexuální symbol. Opravdová krasavice, krásná, nádherná, úžasná Sofia Lorenová, krásné 92. narozeniny. No a pokud také slavíte, tak vám přeji všechno nejlepší.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A pátrání opět začalo.
3: Na Freerádiu hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Freerádia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Dopoledne ve společnosti Free Radia Jenča Houbová s vámi. No a přátelé, možná jste věděli, že tento víkend, respektive teda hlavně dnešní den, je takový úklidový. Nejenom doma, ale v celé přírodě. Proč? Prozradím za chvíli.

0: Žijeme Brnem.
1: Přiložit ruku k dílu a udělat něco pro přírodu můžete právě o tomto víkendu v rámci celosvětového úklidového dne, který je dnes Uklidíme Česko. Vyrazit můžete do ulic a hlavně taky do přírody, kde můžete pozbírat nepořádek, uklidit černé skládky a tak dále. 13. ročník této akce otevírá přes 300 úklidových míst po celé republice, takže 100% i v Brně a na celé Jižní Moravě. Takže pokud máte třeba za domem nějakou černou skládku nebo uvidíte v lese při procházce nebo po nějaké louce pořádek, tak určitě neváhejte a seberte jej a připojte se tak k této hezké a bohulibé aktivitě v rámci akce Uklidíme Česko.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitmarků.

0: Přátelé, pokud máte doma kolo, které už třeba nevyužíváte nebo nevyužijete, tak jej můžete darovat. V pavilonu M na brněnském výstavišti můžou darovat stará jízdní kola zájemci. Kola poputují do Gambie, kde využijí i starší kusy určené na součástky. Sbírka potrvá do dnešního dne do neděle. No a taková zajímavost, loni se vybralo 120 kol, takže pokud někde máte třeba ve stodole nebo na chodbě před bytem kolo, které prostě už nevyužijete, chcete se ho nějak smysluplně zbavit, tak můžete právě dnes na brněnském výstavišti v pavilonu M.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: does sound like a helicopter.
1: I po 10. hodině je Free Radio stále s vámi na 107 FM. Free Radio pro tvoje lepší dopoledne.

Krásné dopoledne, 10. hodina je tady. Fričkeři, a to znamená, že pro vás chystám kinonovinky, abyste věděli, na co v tomto týdnu vyrazit do kina. Mám pro vás rodinný animák s legendárním hrdinou Kojot vrací úder. Do kin vstoupil dlouho očekávaný dokument o známé české zpěvačce Báře Basikové. No a krátce před 11. vám také představím jeden dokumentární úlet Lev salonu. Všechny podrobnosti za malou chvíli. Miluji.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Rodinný animák Kojot vrací úder s legendárním hrdinou. Poté, co Kojot Velda při své honbě na ptáka uličníka utrpí sérii zranění způsobených vadnými výrobky jedné společnosti, najme si neméně smolného lidského právníka Kevina, aby korporaci zažaloval. Tu však zastupuje Kevinův bývalý šéf, který má za úkol utajit před veřejností něco daleko většího, než je pár vadných produktů. Rodinná komedie s vysokým hodnocením a oblíbeným hrdinou v hlavní roli, to je film Kojot vrací úder.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Do kin vstoupil dlouho očekávaný dokument o známé české zpěvačce Báře Basikové. Film je časozběrným portrétem titulní zpěvačky z dílny Heleny Třeštíkové. Nabízí unikátní a intimní pohled do zákulisí osobního i profesního života významné české zpěvačky, sleduje klíčové okamžiky hudební dráhy i nelehké životní zkoušky, kterým musela v průběhu let čelit. Režisérka skládá z dlouholetých sběrných materiálů neobyčejný příběh o ženské síle, nezávislosti, odhodlání a lásce k hudbě, který odkrývá i méně známé tváře populární interpretky. Co dodat, Bára Basiková právě teď v kinech.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tento týden pro vás mám americký mysteriózní horor Resident Evil. Hlavním hrdinou filmu je zdravotnický kurýr Brian, který má za sebou těžký den a před sebou náročný rozhovor s přítelkyní. Obávaný návrat domů však oddálí lákavá nabídka. Brian má dopravit do horského městečka Raccoon City mimořádně důležitou zásilku za dvojnásobný honorář. Netuší však, že obyvatelstvo dotyčného města už decimuje a mutuje podivný virus. Taková ta americká mysteriózní klasika Resident Evil.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
5: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
4: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
5: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
4: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Prý Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: kinech je takový dokumentární úlet Lev Salonu. Vysvětlím, film představuje Hradec Králové jako město, jehož architektura se v průběhu staletí stala jedním z jeho nejvýraznějších poznávacích znamení a kvalit. Snímek vznikl se střihem 5 živých přenosů z architektonických projížděk městem. Ty byly součástí stejnojmenného projektu Lev Salonu, jímž se kino Biocentral připojilo k oslavám 800 let od založení města Hradec Králové. Tak pokud zbožňujete, milujete nebo byste se chtěli vypravit do města Hradec Králové, tak určitě neváhejte. No a vyražte do kina na nový dokument Lev Salonu.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

I po 11. hodině ti Free Radio napumpuje do uší nejžavější dance a R&B. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Krásné dopoledne, frýčkaři, 11. hodina je tady a to znamená, že jsem pro vás připravila tipy, kam můžete v neděli vyrazit. Vydáme se spolu na velkou akci tohoto víkendu, což jsou dny otevřených ateliérů. Pokud milujete stavebnice, tak mám pro vás tip na brněnském výstavišti na jeden pěkný festival. K tomu se také vypravíme do Kuřimy, kde se koná podzimní zahradnický kuřimský svep. No a chybět nebude ještě jedno takové překvapení, tak buďte s námi. Free Radio. Hudební

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Velkou akcí tohoto víkendu jsou dny otevřených ateliérů. Umělci na Jižní Moravě otevírají své ateliéry pro veřejnost. 16. ročník festivalu má název Krajina švů a obrací pozornost k textilu jako materiálu s mimořádnou historií. Při příležitosti dnů otevřených ateliérů mohou návštěvníci nahlédnout pod oponu 141 umělců, sdílených ateliérů, galerií a muzeí napříč celým Jihomoravským krajem. Určitě to stojí za to, přátelé, tak si vyberte, co vás zajímá a vyrazte.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jako víkendu můžete zamířit na brněnské výstaviště. Proč? Protože se tady koná festival Kostek, který otevírá své brány i dnes od 9. hodiny. Čekají na vás statisíce dílků, tisíce minifigurek, obří modely, ale také herní zóny a sekce pro nejmenší, takže opravdu akce, kde se zabaví celá rodina, festival Kostek.
1: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: kam vyrazit.
1: Hezkou neděli vám od mikrofonu přeje Janča Houbová. No a teď už mám tip pro všechny milovníky květin, podzimní zahradnický kuřimský svep. Tak pokud máte doma přebytky ze zahrady, které sami nepotřebujete, nespotřebujete, tak je přijďte vyměnit, darovat nebo si odnést úrodu jiných zahrádkářů. Dnes do 16. hodiny ve Společenském a kulturním centru Kuřim vstup je zdarma, takže pokud tady mám u přijímačů zahrádkáře, pěstitele i milovníky domácí úrody, tak se vydejte na podzimní zahradnický kuřimský svep.
2: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Smysl.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zemíchy ochotnej ňam, ňam, ňam.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano. Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: Pokud byste dnes chtěli potěšit své ratolestí šroply děťátka, tak je fríčkaři vemte na dětský den v Bučovicích. Hlavní program se koná dnes až do pozdního odpoledne a těšit se můžete na oblíbené cyklozávody v Zámecké aleji. No a potom od 14. do 17. hodiny na populární cestu pohádkovou zámeckou zahradou s 20 osvědčenými i novými soutěžemi. Před zámkem projížďky na koních, skákací hra a občerstvení, tak to je samozřejmost, takže pokud byste třeba dětem chtěli udělat radost, tak v Bučovicích dětský den v Zámecké zahradě. Myslím si, že by to mohlo být to pravé. Za malou chvíli je tady 12. hodina, tak pokud obědváte, dobré chutnání.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I po 12. hodině ti Free Radio ukuchtí nejlepší hudební mix. Free Radio pro tvoje lepší poledne.
1: Are you ready to party? Here we go! Come on, everybody, and raise your drinks in the air!

0: but I want another cocktail.
1: 12. hodina tady, přátelé, krásné poledne, Janče Houbová s vámi a teď už tradičně hodina plná infa z Brna. No a na co my se podíváme? Například na to, že nová brněnská arena bude mít vlastní pivo a název si odhlasují sami lidé, i o tom za malou chvíli.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Nová brněnská arena bude mít vlastní pivo a název si odhlasují sami lidé. Pivovar, který uspěl ve výběrovém řízení a pro multifunkční halu připravil také speciální 10-stupňové pivo. Jak se novinka bude jmenovat, rozhodnou sami návštěvníci. Desítku poprvé ochutnají během víkendu s té arénou 26. a 27. září, kdy zároveň budou moci hlasovat, pod jakým jménem se bude v hale čepovat. Do běžné nabídky při akcích se nové pivko zařadí od ledna.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio.

0: Poslouchej naše vysílání, vychytej výherní signál a ukaž, jak budeš Kometě fandit.
1: Kometa!
0: Za odměnu tě frýčko dostane přímo na domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.

0: Přátelé, teď odpoledne se pojďme podívat na konečně nějaký rekord. Brněnští strážníci letos naměřili nejvyšší hodnotu alkoholu v dechu, bylo to tento týden, no a pojďte si počkat, jaká hodnota to byla. Ve středu odpoledne si v Křidové ulici všimli policisté 50-letého muže, který seděl na okraji chodníku a bez pomoci nedokázal chodit. S hlídkou ale komunikoval a odpovídal na otázky. Strážníci proto přivolali záchranáře a asistovali při převozu muže na záchytnou stanici. No a pokud se ptáte a čekáte už na ten rekord, tak bylo to prosím pěkně více než 5,5 promile alkoholu v dechu. Takže tak.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovější

0: teď už také jedna důležitá informace. Fričkaři, určitě jste věděli, že dárci krve zachraňují životy. A neplatí to jen u lidí. Krevní transfuze potřebují i zvířata. Je to tak, ovšem v Česku pro ně zatím neexistuje centrální krevní banka. Majitelé si dárce většinou musí sehnat sami. Pomáhají jim s tím registr dobrovolných psích dárců krve Červená tlapka. Organizace, která propojuje potenciální dárce s těmi, kteří potřebují jejich laskavou pomoc. No a v Jihomoravském kraji už je v registru kolem stovky psů.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Prý rádio 107 FM. Právě teď hrajeme to nejžavější z hitparády.

0: Rybičkaři, tak bohužel je to tady náš dnešní nedělní ranní refresh, se nám nachýlil ke konci, ovšem to vůbec nevadí, protože parádní program na Free Radio pokračuje. Za malou chvíli 107 Frička, potom také retro party s Markétou Hučkovou. Makina už se na vás moc těší, no a večer nám to uzavírá House for You s Mackie Martinem. Tak se mějte krásně, užívejte neděli, no a nezapomeňte, za týden se na vás opět těším v nedělním refreshi. Janča Houbová s vámi, užívejte.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Radio.
1: Free Radio.
0: Free Radio. 107 FM. Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: 107 Fríčka.
0: Největší hit paráda českého éteru.
2: Ciao tutti, hello everybody. Ladíte Free Radio 107 FM a pro mě nastal ten překrásný okamžik, kdy vás můžu opět přivítat u dalšího kola hit parády 107 Fríčka. Dámy a pánové, vítejte. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a před sebou máme 1021. kolo. Příjemný poslech a hlavně taky hezkou zábavu. Bude to jízda, takže si držte kloboučky. Od minulého kola jste mohli hlasovat na webu freeradio.cz/top107. To už je známá věc, je to pravidelně v každém kole, v každé hitparádě. Tak doufám, že jste toho využili. No a právě na této stránce se rozhodovalo o tom, jak bude vypadat dnešní žebříček vámi vybraných hitů. Jako první musíme mrknout na hlasy, je to důležité. Hlasování bylo před okamžikem zastaveno a já už mám pro vás dnešní výsledky. Přátelé, pojďme se na to podívat. Dohromady se povedlo posluchačům Free Radia rozdat, nebo poslat, jak chcete, ten výraz to je jako jedno, ale zkrátka udělit celkem 4785 hlasů. Je to tak, 4785. Já musím zatleskat aspoň maličko tady ve studiu a taky musím poděkovat. Jen tak dál, dámy a pánové, jen tak dál. Tyhle čísla mě opravdu dělají radost, to musím přiznat. Výsledky dopadly perfektně a jménem celého týmu děkujeme. Děkujeme, protože tohle je fakt krásná práce a je to necelých 5000 hlasů a mám z toho velkou radost. Teď jsou tady ale informace, především pro ty posluchače, kterým uteklo minulé kolo. Kdo nemohl poslouchat, tohle jsou tři skladby, které obsadily vrchol hit parády minulý týden. Třetí pozice a třetí místo, tím pádem jakoby bronzová medaile, skladba Summer is Magic, tedy Christian Marky a zpěvačka jménem Soloja. Druhé místo, tamhle raketový postup skladby Ferrari, takže minulé kolo druhé místo a stříbrná medaile Ferrari a Mikolas Josef. No a jednička Joyride a Spojené státy americké samozřejmě a Oliver Tree. Tak jak jsem říkal, tohle bylo finále v minulém kole, do dnešního finále máme sice ještě daleko, ale za to nás se čeká velkolepá, opravdu jako velkolepá hudební přehlídka. Tak si to hezky užívejte a já už pomalu chystám sestavu dnešních odpadlíků, pojďme na ně! Do dalšího kola nepostoupí tyto skladby, jsou to odpadlíci, kteří bohužel dneska v hitparádě 107 Fríčka končí. Odpadlík číslo 1 je skladba One That You Love, Eli and Fair, konec po 25 kolech. Jako druhý dnes hit parádu 107 Fríčka opouští hit Alarma a španělská zpěvačka Melody, konec po 26 týdnech.

vypadá vás, hit parády 107. Flíčka, nese název Would You Still Love Me. Je to konec po 13 týdnech a je to spolupráce Diplo a taky Cameron Whitcomb. Bohužel, tady to bylo celkem přísné, ale o tom ta hit paráda je. Vyloučíte hity, které nechcete, no a je vidět, že po 13 týdnech flíčkaři už pro tuhle skladbu zkrátka nehlasovali. Teď odpadlík číslo 4, to je skladba Tu Corazón. Po 21 hitparádách odchází spolupráce z Austrálie, Pnau a The Warning.

0: Dneska definitivně opouští hitparádu 107. Frýčka. Odpadlíci, jako v každé hitparádě, uvolnili místo pro dnešní novinky. To je to důležité. A pokud jste zvědaví, kdo se dneska objeví mezi horkými novinkami, tak volume doprava a držte vlnu na 107 FM, protože už za pár vteřin je tady první ochutnávka z čerstvé produkce. Jako první ochutnávku si dáme dneska lahůdku z Francie, to zní celkem dobře, že jo, ochutnávka, lahůdka, Francie, to jde dohromady. Každopádně, já se na to moc těším, protože s první novinkou přichází velmi zkušený a také oblíbený producent a taky DJ Cedric Gervais. Cedric Gervais je tady, novinka se jmenuje Got B, pecka měla premiéru ještě předtím, než to oficiálně vyšlo, oni se s tím moc nemazlí v zahraničí, takže pecka měla premiéru ještě před oficiálním vydáním a bylo to přímo na akci, kde Carla Monroe vyskočila na pódium, vystoupila po boku Cedrica Gervaiso na pódiu ve známém klubu Ushuaia na Ibize. No a jak víte, na Ibize tam jsou jako ty party velkolepé a tam právě DJové občas uvádí jakoby ty horký novinky a svoje horký věci a ty věci, které těm lidem pouští úplně poprvé. No a ta reakce na té Ibize byla prej naprosto jakože okouzlující, nebo jak to jinak říct. Oficiálně pak tento single vyšel 11. září pod labelem Armada Music. A tady v hitparádě to bude dnešní první horká novinka. Takže ještě jednou pohodové odpoledne všem na 107 FM. Mám radost, že jste si našli chvilku a že si kompletně celou hitparádu můžeme vychutnat společně. Super zábavu a příjemný poslech všem posluchačům Freerádia přeje Lukin. Tohle je start hitparády 107 Frýčka s pořadovým číslem 1021. Novinka číslo 1. Cedric Gervais, Carla Monroe a skladba Got to Be.
1: Freerádio.
2: Freerádio.
1: Hitparáda Freerádia. Novinka hitparády.

0: Novinka číslo jedna za námi. Novinka číslo dvě před námi. Free Radio 107 FM a taky hitparáda 107 Fríčka. Teď už máme před sebou tedy novinku číslo dvě. Jmenuje se Gone Too Far a je to single od britského elektronického dua Chase and Status. Přátelé, jsou tady! Tohle duo byste asi podle jejich hitů mohli znát. Další, kdo se podílel na tomto singlu, byla zpěvačka Debbie. Skladba vyšla oficiálně a byla vydána v srpnu 2026 a bylo to pod vydavatelstvím Warner Records a také Two Roof Records. Na produkci a kompozici této drum and bassové novinky spolupracoval a podílel se také britský megatalent a skvělý hudebník Ben Drew. Ben Drew vystupuje sice pod přezdívkou jako Plán B, ale v UK jako ve Velké Británii tam ho zná snad každý hudební nadšenec, takže oni ví, že prostě Plán B nebo Plan B a Ben Drew je prostě jedna a ta samá osoba a je to prostě naprosto skvělý hudebník. A právě Ben je ten člověk, který doplnil celou skladbu doprovodnými vokály a navíc ještě kytarou. A to je právě to, co tu skladbu dělá prostě super skladbou. Jak to celé bude znít, to už posoudíte vy sami. 106. startovní pozice, novinka číslo 2, Chase and Status a taky Debbie, Gone Too Far.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

příjemný poslech a hlavně skvělou náladu vám přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a rovnou do éteru posíláme třetí novinku. Jako třetí kousek nás čeká produkce, za kterou stojí švédské duo Galantis. No, co dodat k tomuto singlu? Skladba se jmenuje 1234, normálně fakt psáno číslicemi 1234 a podle dostupných informací má být skladba moderní synthpopový remake ikonického indie popového hitu 1234, který vlastně původně vydala kanadská zpěvačka Faced z roku 2007. Takhle to je jakoby z historií té skladby, abyste věděli, odkud Galantis jakoby čerpali. No ale důležitá informace je, že kluci už jaksi nejsou dva. Duo Galantis už není duo Galantis. V současnosti vede celý projekt producent a disjockey Christian Carlson, známý také jako Blue Chai. Projekt původně vznikl v roce 2012 jako duo, ve kterém s Carlsonem do roku 2021 působil také producent Linus Ekleu. Určitě si vzpomínáte, vždycky jsem říkal Galantis, tak Christian Carlson, Linus Ekleu, známá dvojka ze Švédska, no a teď už známá dvojka. Dvojka není, je tam samotný Christian Carlson, tak si pojďme poslechnout, jak se mu tahle hudba povedla. 105. místo hitparády, novinka číslo 3, Galantis 1, 2, 3, 4. Free Radio. Free Radio.

Rádio 107 FM, k tomu hitparáda 107, Frýčka číslo 1021 a před námi poslední novinka pro tento týden. Nakonec dnešních novinek si dáme opět takovou malou třešničku na dortu, tak bych to jako skromně nazval. S poslední novinkou přichází projekt Sigma. Duo tvoří producenti Cameron Edwards a také Joey Lindsay. No a další informace budou asi zbytečné, protože jejich hudbu zná téměř celý svět. Dnešní novinka dostala název Watching You. You psáno pouze jako U, jako jedno písmeno, takže Watching

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Hit paráda 107, frýčka 1021, novinky máme za sebou, dáme si fofrovou rekapitulaci, nebo takovou jako zrychlenou, fofrovou není české slovo, pardon, ale se omlouvám. Zkrátka, fofre rekapitulace, dáme rychle opáčko a potom už místo 50, na které se všichni těšíme. 50. pozice za malý okamžik, teď ale novinky. Novinka číslo 1 pod vlajkou Francie, dnes 107. pozice, Cedric Gervais, Carla Mont-

skutečně pozitivní záležitost. Já nevím, jestli to z toho jako válu cítíte, nebo když to slyšíte poprvé tu novinku, tak možná ne, ale až to uslyšíte po druhé, po třetí, tak tam úplně jako zapadnete do toho songu. Takže Gerby, dneska novinka číslo 1. Novinka číslo 2, Gone Too Far, Debbie a taky Chase and Status, 106. pozice. Tohle je přesně ta hudba jako Velké Británie, takhle oni to prostě dělají, vždycky jako obrovský projekt a krásný melodie a úžasný hlas. To je zpěvačka Debbie a Chase and Status.

0: Hitparáda 107 Frýčka svišti kupředu. No a jelikož v tomto pořadu není čas ztrácet čas, posílám 50. pozici. Místo 50. tento týden Rave from Outer Space, W&W a taky Scooter.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Free Radio.
6: Free Radio.
5: Hitparáda Free Radio.
7: Absolutní padesátka.
8: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Slušná 47.

0: Největší hudební žebříček v českém éteru, 107. Fríčka za námi, 46. místo. Jenom kratěžké informace doplním, byl to Klás a jeho skladba Sadness, je to propad směrem dolů celkem o 6 pozic. Minulé kolo Sadness na 40. místě. Klás a Series On The Floor, minulo 49, dneska 47, takže pánové si se skladbou On The Floor malinko polepšili. Sony Fodera a Becky Hill, tam se nám jejich skladba Say Something propadá směrem dolů. Tento týden bohužel je to velký propad celkem o 18 míst. Sony Fodera a Becky Hill minulé kolo startovali na 30. pozici, tento týden se na základě hlasování propadli až na 48. Celkem podobné umístění jako minulý týden měli David Guetta, Alok a Stick Figure, jejich spolupráce Run Run River, minulé 47. místo, tento týden je to 49. místo, takže přesun o 2 pozice směrem dolů. No a 50. místo, tam se nám vrací spolupráce W&W a taky Scooter, protože skladba Rave from Outer Space minulé kolo startovala, nebo vlastně nestartovala, byla to až 53. příčka a tím pádem se nedostala do vysílání a do éteru. Tento týden jste ale skladbě Rave from Outer Space svými hlasy pomohli a vybojovala tak docela drahocené 50. místo. Když máte 53, tak o tu 50 vážně stojíte. Takže takhle vypadala ta první část, 50. až 46. místo. Já do éteru posílám teď pecku z Velké Británie. Je to 45. místo pro tento týden a je to Dua Lipa. I Lose Control.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.

0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Poslednička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Jedeme dál. Ovšem je tady situace, kterou musím tak nějak jako zakroužkovat, potrhnout, zvýraznit prostě. Vždycky říkám, že v hitparádě máme samý krásný věci a pozitivní věci a samý překvapení a postupy, ale jsou tady i situace, které můžou být ne tak veselé. Například, co se stalo? Mám tady jako trošku smutek. Limoncello, Lucenzo a skladba Limoncello, minulé kolo místo 17. Tento týden je to 41. Strašně rychle se to propadlo dolů a nevím, čím to je. Zkrátka, buď to bylo jako zábavné chvilku pro ty posluchače, nebo se to rychle oposlouchalo. Zkrátka, prvně to vyletělo nahoru. Myslím, že v jedné hitparádě to bylo i skokan týdne. Lucenzo a jeho Limoncello. A teď bohužel propad ze 17 až na 41. místo. Jak to bude dál, záleží na vás. Jenom jsem chtěl zmínit, že ne vždycky je to tak veselé a tak úžasné, jak tady pan Bartl vykládá. Tak teďka ale mám pro vás další vyprávění. Pohodlně se usaďte, čeká nás rychlý přehled, tedy krátká rekapitulace od 50 až po 41. místo. Jde se na věc, 50. pozice, tam byly dneska WNW a taky Scooter, Rave from Outer Space. Rave from Outer Space, yeah! 49. příčka, David Guetta, Alok a taky Stick Figure, Run Run River. 48. místo na 107 FM, Sony Fodera a taky Becky Hill, Say Something. 47. pozice, Kaz a taky Series, On The Floor.

0: Kamarádka Dua Lipa. Ano, 45. místo tento týden, I Lose Control. Čtyřicáté čtvrté místo, Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible. 43. A Surrender, Mark Korn a taky Semi 2. Čtyřicátá druhá pozice v tomto kole, Hedegaard a taky Arash, Say My Name. A 41. Bohužel prudce klesající Limoncello a samozřejmě Lucenzo. Rekapitulace je kompletní, byl to krátký přehled, abyste nestráceli přehled právě o tom, kde jsou vaše oblíbené hity a kde kdo startoval tento týden. No a pokud vaše oblíbená skladba ještě nezazněla, tak to znamená, že bude mít asi dobré umístění. Doufejme, že bude někde nahoře. Já teď do éteru posílám 50. místo z minulého týdne, což je krásný postup o 10 příček a povedlo se to skladbě Getaway. 50. minule a 40. místo pro tento týden, Kungs, Boys Noise a petarda Getaway.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin a komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
1: Free Radio.
3: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio. Maximální 40.

0: Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Monstrózní 39.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Šťavnatá 37.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Ještě jednou krásné odpoledne a hlavně příjemný poslech. Příjemný poslech každému fríčkaři, všem, co ladíte 107 FM internet nebo aplikaci, je důležité, že jste u hitparády. Tento týden 1021. kolo a celkový počet hlasů, no já to musím říct ještě jednou, to je jak ohňostroj. 4785! Krásný prostě, krásný, krásný. Děkuji za hlasování, ale teď pozor. Další, řekl bych, zábavný prvek v rámci celé hitparády a to je skokan a propadák týdne. 36. místo před okamžikem dohrálo, byli to Scooter a jejich skarba No Rewind. 37. před Scootery byli Offenbach, Miles Away. 38.

Další novinka a taky, pokud se nepletu, jediná, která se dostala do té horní padesátky. Skokantine, tedy postup ze 106 na 38. místo pod vlajkou Itálie, Anima a jeho bomba Atoma. To je tedy Skokan. A teď oči trošku jako níž, musíme jít dolů do té hitparády. Kam až se nám tento týden propadl propadák týdne? Tak, v prvé řadě, kdo to byl? Propadák, bohužel, tento týden odskákala skladba What a Life. What a Life, Austrálie, Fisher a taky Florence Arman společně. Minulý týden krásná 33. pozice, tento týden se propadli až na 67. místo. 67. bohužel, propadák tohoto týdne, tedy What a Life, Fisher a Florence Arman, Skokan, Anima a jeho novinka Atoma. Takhle to v rámci dnešního kola hitparády dopadlo ohledně Skokana a propadáku týdne. Já jsem hned potom slíbil 35. místo, které je tady. 45 z minulého týdne, to znamená tato skladba, díky vám postoupila o 10 příček nahoru. Jdeme na to. 35. místo pro tento týden, Rehab, Easy Bizu, I Had a Dream.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
2: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
2: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
2: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
2: Tak na co ještě čekáš?
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio.
8: Free Radio.
7: Hitparáda Free Radio.
9: Senzační 35.

0: A příjemný poslech všem na 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin. Ladíte 1021. kolo hitparády 107 Fríčka, ve které pro vás právě teď připravená další rekapitulace. Rovnou jdeme na věc. Je toho dneska hodně, takže není čas ztrácet čas. 40. místo v tomto kole Kungs a taky Boys Noise. Getaway. 39. pozice hitparády Free Radia Aben Hurts. Hned vedle tedy 38. místo v tomto kole skokan týdne, je to postup ze 106. pozice. Takže ze 106. na 38. postoupil Anima a jeho Atoma. No, má to energii. Myslím, že jste vybrali dobře. 37. místo potom Offenbach, Miles Away. 36. pozice Scooter, No Rewind. 35. místo Rehab, Easy Bizu, I Had a Dream. 34. tento týden Klas, Analog Heart. 9. Rain, minulé kolo 9. místo, to znamená, jste jako mezi 10 nejlepších ze 107 a 9 je opravdu super oproti 33. pozici tento týden. Z 9 na 33 propadá Fisher a jeho Rain. Tak to prostě v hitparádě chodí, jednou nahoru, jednou dolů. No a další zázrak tohoto kola je Don Diablo. 41. místo minulý týden, 32. tento týden. Don Diablo, Enjoy the Silence. Přes 40 týdnů v hitparádě a on si jen tak postoupí směrem nahoru. Je vidět, že skladba má pořád úspěch. A jako další 31. pozice Aztek, Pitbull a Gabry Ponte. Pretty Woman. Tohle je konec rekapitulace. Hitparáda 107 Fríčka je odkrytá až po 31. příčku. Teď přichází místo 30. A je to docela podobná situace jako u skladby Pretty Woman. Protože Felixen a Kaskáda, minulé kolo 43. A tento týden Boy You Turn Me, místo 30.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
6: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
5: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
6: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
5: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Združující třicítka.

Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Strhující 27.

0: Krásné odpoledne všem na 107. Přátelé, hitparáda 107. Fríčka pokračuje, 26. místo tento týden Shakira. Je to postup skladby Zoo. Já osobně jsem to nečekal, že Zoo půjde ještě nahoru, ale takhle jste hlasovali. Shakira se svojí filmovou petardou Zoo minulé kolo startovala na 34. místě. Tento týden nádhera, je to 26. Podobně taky Kygo a Dante Minsky. Heaven on your mind, je to postup ze 42. rovnou na 27. Ale neměli všichni tento týden takové štěstí. Například Serotonin a James Hype, minulé sedmička, v tomto kole, bohužel, je to 28. místo. Je to 28. no. O 21 pozic dolů propadá tedy James Hype. No a Kungs, Theophilus London, Galaxy, minule 31, tento týden 29, to je postup o dvě pozice, to je celkem v pohodě a v klidečku. Takže Kungs, Galaxy, 29, James Hype, 28, Kygo, Dante Minsky, 27 a Shakira Zoo, 26. místo hitparády pro tento týden. Já už sahám pomalu po 25. Je to Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Pánové se jako moc nepohli. Je úžasné, že se drží pořád v té jakoby horní 20-30, dá se říct, a je neuvěřitelné, kolik dohromady už jako nazbírali hlasů. Jdeme na věc. Minulé kolo, komu si Gira, komu si Bala, místo 26. Tento týden Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, místo 25.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Vysmátá 25.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Vyladěná 24.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

0: Dámy a pánové, vážení přátelé, 21. místo hitparády 107. Fríčka Paradise. Spolupráce Aben a James. Je to posun z 25. pozice, takže pro tento finský projekt a pro skladbu Paradise jste určitě zahlasovali. Za všechny hlasy ještě jednou moc krát děkuju a teď jsem pro vás připravil další opáčko, tedy rekapitulace pro ještě lepší přehled v hitparádě. 30. místo, Felix Jen Cascada, Boy You Turn Me. 29. pozice, tento týden Kungs a taky Theophilus London Galaxy. 28. pozice, James Hype, Serotonin. 27. v tomto kole, Heaven on Your Mind, Kygo Dantiminsky. 26. pozice, Shakira Azul. Z 25. místa startovali společně Gabry Ponte a Mauricio Buchalo. 24. příčka tento týden Armin van Buuren a taky Glockenbach, Sunshine's on Me. Osmá pozice z minulého týdne, 23. pozice pro tento týden, Set Girls, BB Rexa, David Guetta. 22. místo tento týden Cascade a Leighton Jordany, Meet Again. A 21. jak už víme, Aben, James a skladba Paradise. Každý týden tady u nás na Free Radio Hitparáda 107. Fríčka, pátek po 15. hodině. Pokud byste některou část pořadu nestíhali, tak vychutnávejte nedělní opáčko, které vysíláme po 13. hodině. Teď už ale v rámci 1021. kola místo 20. a je to Alexandra Sten a její skladba Fire.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Natěšená 20.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažavená sedmnáctka.

Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Vymazlená.

0: Dobrý rádio 107 FM a 1021. kolo hit parády 107 Fríčka. Je to teda docela fíčák dneska. 16. místo Robin Schulz a Barbs Better Times, minulé kolo 20, takže dobrý týden pro Robina Schulze. Dobrý týden také pro skladbu Waterfalls, James Hype a Sam Harper, postup z 21. pozice na místo 17. Podobně taky The Weeknd a Dua Lipa s novinkou Let Me With You, minule 23, tento týden dokonce 18. místo. A směrem nahoru to vzala taky bomba My Oh My, spolupráce Chris Cross Amsterdam a Willy Will.i.am. Všechny tyhle skladby postoupily směrem nahoru, tady je vidět, koho jste na té horní části, nebo koho jste v té horní části hitparády opravdu chtěli, a tady už jsou vidět ty skladby, pro které se opravdu v hojném počtu hlasovalo. Děkuji všem za podporu hitparády, za podporu vašich oblíbených interpretů, já říkám interpretům jako všem, zpěváci, zpěvačky, někdo je rapper, někdo je DJ, někdo je producent a tak dále, takže zkrátka díky moc za všechny hlasy pro vaše oblíbence. Teď už po těch krátkých informacích, ale další skladba a je to neuvěřitelný postup. Přesto to není skokan týdne, skokan týdne máme za sebou. Vychytal to Anima a jeho skladba Atoma, bylo to ze 106 na 38, ale teď 15. místo, poslouchejte pozorně, je 70. místo z minulého týdne, cože? Jako vážně? Jsem se nechal úplně unést, ale doopravdy a jako fakticky Rehab a Ghost Town. Pokud si pamatujete, tak chudák Rehab to odskákal a byl, myslím, propadákem týdne. A možná jako ti fríčkaři to slyšeli a říkali si, je, zrovna Rehab, to je škoda, tak ho, tak mu dáme taky hlas. A Ghost Town, díky té situaci, která tady v hitparádě vznikla, tento týden postoupila, jako ta skladba, postoupila ze 70 rovnou na místo 15. Jdeme na to!
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Free Radio. Free Radio. Hitparáda. Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Hafo dobrá 14.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Kruťácká 12.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Kostelmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Nejenom, že je největší, tak je nejlepší a nejkrásnější. Free Radio 107 FM a tento týden 1021. kolo naší krásné hitparády. Já děkuji za to, že ladíte a že posloucháte. No a teď dáme takový krátký souhrn, tedy další rekapitulaci, a je to přehled od místa 20. až po místo 11. Za okamžik tedy desítka, neboli hezky zahraničně anglicky řečeno, za chvilku otevíráme brány top 10. Takže top 10 za okamžik, teď ale opáčko. 20. místo v tomto kole Fire a Alexandra Stan. 19. pozice na 107 FM Criss Cross Amsterdam Willy Will.i.am My Oh My. 118. Weekend a taky Dua Lipa Let Me With You. 17. místo James Hype, Sam Harper, Waterfalls. 16. pozice potom Robin Schulz a taky Barb's Better Times. Velmi příjemná situace tento týden kolem Riheba. Jeho skladba Ghost Town zažila krásný comeback během hlasování a je to návrat ze 70 rovnou na místo 15. Takže Riheb, dobré hlasování, jako další na 14. pozici startovali Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. Místo 13. 89ers a Rimini Rocka z Back to 89. Ze 14. na 12. místo postupuje taky Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Ze 16. pozice směrem nahoru na místo 11. postupuje Kashmir, Jason Ross a taky Brianna Grace. Je to Ultra Love. Hit paráda 107. Fríčka každý pátek po 15. hodině. Od mikrofonu zdraví Luky, napřed námi 10 nejlepších hitů pro tento týden. Celkový počet hlasů v tomto kole 4785. Já se na to číslo pořád jako nemůžu vynadívat, no ale dobře, slíbil jsem top 10. Jdeme na to, místo 10. před námi a na 10. pozici vlajka Německa. Pod vlajkou Německa právě teď skladba When It Feels Right. 10. pozice pro tento týden Empress, When It Feels Right.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Vychytaná osmička.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Parádní sedmička.

Posloucháte Free Radio na 107 FM. Právě teď se blížíme do té finálové části hitparády 107 Fríčka. Jsem rád, že jste vydrželi až do toho finále. No a máme tady náš oblíbený stroj času. Teď jsme přesně mezi 6. a 5. místem. Před námi je 5. místo, které v ukázkách nebude, ale následující 4 skladby, které budou dneska bojovat o medaile a hlavně o to první místo, si teďka poslechneme. Můžete se mnou tipovat nebo můžete sami tipovat, kdo by z těchto ukázek mohl dneska získat zlatou medaili a první místo hitparády. Ukázka číslo 1, Summer is Magic, spolupráce Christian Marky a Soloja. Mezi nejlepšími je také vítěz z minulého týdne Joyride a Oliver Tree. Velká konkurence je skladba Save My Love, Kygo, Khalid a Griffin. Pozor na ně! A s úsměvem na tváři můžu říct, že je tam taky naše vlajka. Zaplať pán Bůh za tohoto chlapce. Nikolas Josef Ferrari tento týden někde mezi top 5 tady u nás na Free Radio a za to jsem moc rád. Takže je to na vás, Ferrari, Save My Love, Joyride anebo Summer is Magic. Konec, vypínáme stroj času, vracíme se zpátky do současnosti, to znamená, že máme před sebou 5 hitů v hitparádě do samotného konce a místo 5. nás čeká právě teď. Je to švédská vlajka a je to logicky Swedish House Mafia. Místo 5. pro tento týden Swedish House Mafia, Likely a spolupráce Happiness is so sad.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Magickou muzikálovou komedii Čarodějky z Eastwicku nabízí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Edison nabízí divadlo Reduta ve 14 hodin. A komedii Lhář nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Neboj, neboj nabízí divadlo Husa na provázku v 17 hodin.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
3: To je jízda!
6: Teď už vím, jak na to!
3: Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
7: Free Radio.
8: Free Radio.
9: Hitparáda Free Radio.
10: Skvělá pětka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nadupaná čtyřka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 1021. kolo největší hitparády českého éteru se pomaličku chýlí ke konci. Před námi poslední rekapitulace, tedy poslední opáčko, potom fanfára a tou opět přivítáme první místo hitparády a vítěze 1021. kola. Jdeme hezky postupně. Místo 10. Empress When It Feels Right. Na 9. pozici Hugo Alternate I'm a Angel Moving to the Sun. 8. pozice postupující BB Rexa a Faithless New Religion.

Sofia, luckily happiness is so sad. Čtvrté místo, Kygo Khaled, Griffin, Save My Love. Trojka, stejně jako minulý týden, Christian Marky a Solea udrželi svoji pozici, Summer is Magic. A vítězem tohoto týdne nebude Joyride. Oliver Tree a jeho skladba Joyride, druhé místo hitparády 107. Fríčka. A my tím pádem s malinkou zvědavostí jdeme na vítěze. Kdo to bude? 1021. kolo je u konce, hitparáda 107. Fríčka pomaličku končí, dáme si první místo hitparády, dáme si vítěze a potom ještě zpátky mezi novinky, ty si poslechneme v celém znění znovu, abyste si připomněli, která za to stojí, která za to nestojí, tak jak je to v každé hitparádě. Ale teď pozor, je tady nový vítěz hitparády, tím pádem zlatá medaile putuje z USA kam? Kam? Dámy a pánové, ladies and gentlemen, tam tady dám tam, tam tady dám tam, do Česka. První místo tento týden Mikolas Josef a jeho skladba Ferrari. Já děkuji všem, co jste pro Mikolase

0: hlasovali. Je to první místo hitparády 107 Fríčka a je to hrozně hezký pocit, když zhruba o 60 hlasů porazíte americkou vlajku a na prvním místě je vlajka česká. Jen tak dál. Celkový počet 4785 hlasů tento týden a o 60 hlasů rozdíl mezi prvním a druhým místem. Zlatá medaile putuje do Česka a první místo tento týden Ferrari Mikolas Josef.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Nejžhavější jednička.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impuls hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impuls. Taxi Impuls. Nechej svůj čas vydělávat.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Tak a máme dobojováno, máme rozhodnuto. Vítězem 1021. kola hitparády 107. Fríčka se stává Skarba Ferrari a její autor Mikolas Josef. Gratulujeme! Vítěze hitparády pro tento týden už známe a jak jsem slíbil, po tom, co si dáme zlatou medaili, vracíme se zpět mezi horké novinky. První horká novinka, kterou jsme dnes slyšeli, byla z Francie. Ano, Cédric Gervais a Carla Monroe udělali krásný pozitivní kousek s názvem Gotta Be, Gotta Be. Jdeme na to, 107. pozice, prozatím tedy startovní pozice pro tohle duo a skladba Gotta Be, Cédric Gervais a Carla Monroe jako dnešní novinka číslo 1.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio. Novinka hitparády.

0: Před sebou máme rekapitulaci druhého nováčka a vůbec to není nováček v hudebním světě. Ono stačí vlastně kdekoliv na světě říct Chase and Status a hnedka jako... Hnedka o vás mají jasný obrázek, co jste za člověka. Ano, ale i dneska se širokým úsměvem na tváři musím říct, že mám radost, že vítáme v hitparádě právě tohle duo z Velké Británie, které navíc svým úžasným vokálem a svým neskutečným hlasem doplnila zpěvačka Debbie. Spolupráce Chase and Status a Debbie se jmenuje Gone Too Far a je to dneska druhá novinka hitparády a já jsem hrozně rád, že to tady máme. Jaký bude mít ta novinka ohlasy, jaký bude mít postup nebo propad, to ovšem záleží na vás. Já bych pro ně sám zahlasoval, ale já v hitparádě snad asi jako jediný hlasovat nemůžu. Jdeme na to. Novinka číslo 2, prozatím 106. startovní pozice, Gone Too Far, Chase and Status a taky zpěvačka Debbie.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: hlavní novinka za námi, druhá novinka za námi a teď nás čeká rekapitulace třetí novinky. Třetí novinka je ze Švédska, švédské duo Galantis, jak už víme ze startu hitparády, už není duo. No a Galantis dneska naskočili do hitparády se skladbou 1, 2, 3, 4. Třetí novinka hitparády, prozatím 105. startovní pozice, 1, 2, 3, 4 a švédský projekt Galantis.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Jednička, dvojka, trojka za námi a teď rekapitulace čtvrté novinky a vy, co posloucháte hitparádu 107 Frička pravidelně, víte, že to je bohužel poslední kousek. Bohužel je mi to líto, ale 1021. kolo hitparády 107 Frička končí. Rozloučíme se jak jinak než skvělým hitem. Na závěr, třešnička na dortu, je to novinka s názvem Watching You. Psáno Watching a pak ne You, ale jenom U, jo, tak jak se to občas jako v anglickém jazyce píše. Takže Watching You a je to spolupráce z Velké Británie Sigma a k tomu úžasná zpěvačka America Foster. Ona není American, tam není N, tam jenom America Foster. I tak je to zajímavé jméno. America Foster, Sigma, prozatím 104. startovní místo, 104. startovní pozice a je to čtvrtá novinka hitparády, skladba s názvem Watching You. Takže, přátelé, z dnešního kola hitparády 107. Fíčka je to všechno. Já děkuji, smekám klobouček, ještě tleskám ve studiu na závěr, tak jako na začátku, za to nádherné a úžasné hlasování, protože skoro 5000 hlasů, já to musím říct ještě jednou, 4785 je prostě krásná práce a je to nádhera. Hlasujte kdykoliv, když máte chuť hodnotit muziku, kdykoliv, když máte třeba v práci nuďo nebo nějakou další pauzu, klikněte si na freeradio.cz/top107, pouštějte si ukázky, užívejte si tu hudbu a posílejte denně 10 hlasů pro svoje oblíbené hity a pro svoje oblíbené interprety. Teď už se od mikrofonu loučí Lukáš Bartl, mějte se krásně, další hit paráda logicky za týden, bude to 1022, hlasování probíhá jako vždy na freeradio.cz/top107, pořádně se do toho opřete, ať to v dalším kole stojí za to. Dneska už je to konec, mějte se krásně a víte, jak to je. Žijte naplno a laďte Free Radio. Za týden, čau!
1: Free Radio, hitparáda Free Radio, 107 Frička, novinka hitparády.
2: So you know, I don't really like home.

0: Cina, Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio. Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Krásnou neděli, jak tomu taky příjemný poslech Free Radio, tak to už vám přeje přímo ze studia Markéta Hoďková. Máme tady 17.01 a to je dobrá zpráva, protože právě mezi 17. a 20. hodinou na Free Radio typou starý dobrý 90s songy. No a já jsem moc ráda, že vy jste u toho. K tomu ještě úplně luxusní počástko venku měříme 25,8, takže co víc si přát, prostě totální Wonderland.

0: Retroparty Free Radia. Retroparty Free Radia.
1: Fashion Fruit za námi, no a další kousek, tak ten už bude vyloženě na přání, protože na naší telefonní lince 790-107-107 už číhá Ondra, který vybírá nějakou romantiárnu. Ondro, ahoj.
2: Ahoj, Marke, teď zdravím, jsem na dítěstí.
1: Taky jsem ráda, že ses ozval a prosím tě, proč romantiárnu? Pro nějakou slečnu, že by třeba?
2: Musíme občas taky ten repertoár proměnit, ne?
1: A jo, takhle, jasně, takže prostě z jiného soudku, takže romantika, proč ne? Já se tomu vůbec nebráním. A vybrali jsme song s názvem Sou Romantik, který teda ve finále není úplně jako cajdáček, ploužáček, ale ten název to obsahuje, takže doufám, že dobrý, Ondro, schvaluješ?
2: Jasně, já to jenom určitě všem, který poslouchají, tobě, Markétko, no a hlavně svým komitečkám, že jo, kterým začal před chvilkou hokej, tak
1: paníme pokudě, ne? No jo, vidíš to, už je to tady, dobrý, tak
2: jo. A hlavně, jestli můžu, tak to jenom hlavně všem pohledným lidičkám, ať užívají pozitivně, a hlavně i marodům, který marodějí, že?
1: No, pár to, už již kolem nás běhá nebo leží v posteli, tak jo, tak i pro marody, díky za zavolání, Ondro, a čau.
2: Díky, mě se čoky, opatří.

0: hodně po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro

0: A na náš studiový mail studio@freeradio.cz dorazil taky hezký mail. Pozdrav. Ahoj z Eolských ostrovů, takhle zní předmět. Jdeme se podívat na to, kdo pak píše. Ahoj, prosím o zahrání písničky Sjela baba u balónu. Vracíme se po týdnu plavby do Maríny, loď se jmenuje Notusu. Pro kapitána Míru a superskorou posádku díky Miroslav. No tak Mirečku, podívej se, Sjela baba u balónu, tak to tady bohužel nehrajeme. Koukala jsem teda bokem, jak to zní a je to docela úlet, ale stejně to není úplně retrokousek. A když je to teda pro kapitána Míru, tak dáme Captain Jack, hlavně pohodovou plavbu.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: Na Free Radio jsme dali song Sweet Dreams, no a nějakou tu chvilku pospávala v našem hudebním archivu i písnička od Gibson Brothers. Říká vám to něco? Byla to francouzská skupina, jak už napovídá název, tak tří bratrů. Ti byli původem z karibského Martiniku a právě největší jejich úspěch a boom zaznamenali během diskotékového rozmachu na konci 70. let. No a dneska si dáme asi nejznámější hit Que sera mi vida z roku 1970. Ale myslím si, že byste mohli znát třeba i song Kuba Kuba na na na na na na na a tak dál a tak dál. No, Que sera mi vida je vlastně o tom textově, jak jen budu žít, kdybych ztratila svou lásku. No tak doufám, že se to nikomu z vás nestane a my si dáme tady tu mixku španělštiny s angličtinou v podání Gibson Brothers a přesuneme se na chvilinku do roku 79.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Tohle byl dnešní hudební dinosaurus Gibson Brothers a jejich Kesera mi videa z roku 79, kdybyste si chtěli třeba zařadit do playlistu. Teďka už ale Robbie Williams.
1: Hudební dinosauři na Free Radio.

0: 17.32, to je přesný čas a my se jdeme podívat, co vám dalšího může Free Radio nabídnout. Dáme pecku třeba od Milly Vanilly. Možná by to chtěla i trošku soli a pepře. Okořeníme a bude i korona. Teď už ale taky nachystaná doprava a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Opatrní buďte na dálnici D1, tady na 206. kilometru směrem z Vyškova na Brno, stojí v koloně na krajnici porouchané osobní auto a kolona už je tam, jak se tak koukám, už od sjezdu na Holubice, takže tady se zasekáte na nějakých 10 minutek, horší by to být nemělo. A potom další komplikace tu nám hlásí křižovatka Poříčí Heršpická směrem od Židenic, se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta, očekávejte silný provoz. Opravdu jsem se dívala před chvilinkou na mapu, že tam vlastně Poříčí, tak tam nám to trošičku houstne, tak tady asi udělali informátoři chybu. Každopádně Poříčí Vídeňská, tady to vázne trošičku u řeky. No a když se ještě dívám na mapu, tak trošičku zahuštěno máme i na D2 směrem do Brna, takže i zde očekávajte drobné zdržení. Jinak je to ode mě z dopravy všechno, kdybyste vy sami věděli cokoliv, co by se mohlo hodit, dejte nám to prosím vědět. Děkuju.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí naprostá paráda, venku krásných 25 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty dneska poklesnou ke 12 stupňům. Zítra po ránu očekávejte teploty okolo 11 a přes den se dostaneme na 17 stupňů, kterou nás čeká polojasná obloha.

0: jsme pořádně nebušenou korunu, no a i další kousek bude svižnej, protože je potřeba podpořit Kiki, která napsala, že zdraví do studia a prosí k práci na zahrádce nějakou vzpruhu. Prej už pomalu zazimovává, no tak není se čemu divit, přeci jenom hezkýho počasí se musí využít a podzim nám pomalinko, ale jistě klepe na dveře. Koukala jsem, že už příští středu, nebo respektive tuto středu, nastane podzimní rovnodennost, takže Kiki, dobře děláš a aby ti to dobře šlo, posílám On The Move.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Zpívej nám Bartes a pecka pro Kiki a taky pro všechny zahrádkáře, kteří teďka makáte někde venku na zahrádce a tak dále a tak dále. No a další písnička, tak to bude pro posluchače Honzu, který před chvilinkou volal, a pro lepší náladu hrajeme Karmu a pecku Sedam Dana.

0: na speciálně pro Honzíka na vylepšení nálady, tak doufám, že se zadařilo, protože hudba je na to výborná medicína, dá se říct. No a my budeme pokračovat s taneční muzikou, dáme si teďka takový starší, ale fakt dobrý kousek. Je to pecka Fly. Třeba právě i k nějaký práci úplně ideálka. Dále dáme DJ Boba. A doplníme to Alexiou. Let the music play. Over and over. Za 4 minuty je tu 18. hodina.
1: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party. Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

Tak jsme se společně ulítli, no a teďka už posílám do našeho éteru další přáníčko hudební splněný. Napsal mi do apky Michal Bajkeros, který by chtěl zahrát jakoukoliv zpátečku pro mě, taky pro Ondru Černýho a pro kometáky, kteří teďka teda aktuálně prohrávají ve druhé třetině 1-0. Děkuju, Michal. Michale, tak jo? Tak si jdeme společně zatančit, nachystaná je pro tebe a pro všechny zmíněný Ingrid a její Intango.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'essaie.

The Music Play, no a jako další nám budou hrát Skutři, napsal tady do apky taky Matěj, který by chtěl nechat zahrát na cestu domů z team buildingu, právě něco od nich, takže dneska pro změnu, aby to bylo pestrý, tak dáme něco, co jsme dlouho nehráli, a to je song Call Me Maňana, tak hlavně šťastnou a pohodovou cestu s Free Radiem.

0: ale vy můžete volat právě dneska, protože maňana byste si jaksi nedovolali mě, ale možná tak kolegovi Lukášovi. A právě toho teďka využil náš posluchač Martin, který vybírá další song. Martine, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi na mě přišel s požadavkem, že bys chtěl Crazy Froga a já jsem správně odtušila, jak ti to napadlo, že? My jsme tady hráli vlastně ten song Red Five, Fly, a vlastně Crazy Frog měl na to takovou variaci a jmenovalo se to Popcorn, že?
1: Ano, takže to přizpůsobilo, že doufám, že to nehráte v tu chvíli.
0: Jo, tak nebyl to Crazy Frog, bylo to teda Red Fly, vlastně mě to taky tenkrát překvapilo, protože jsem si hnedka vybavila vlastně toho žabáka, takže teďka teda Crazy Frog, který opravdu ještě nezazněl. Martine, komu posíláš tenhle song?
1: Určitě všem bylo dobrou náladu, všem, co jsou na Burčákách, protože jste i Burčákové slavnosti, všem plíčkařům, ať pro tebe.
0: Děkuju moc, a kde jsou ty slavnosti, prosím tě, ono je to asi teda na víc místech, ale...
1: Momentálně, kde jsem byl, tak ale dostala i všude, ale nejvíc to jde z Velké Bílovice.
0: A Velký Bílovice, no jo, tam je to samý pan Osička, že?
1: Já jsem tam všude měl mamku na Slučáku a dostala dost velice, co tam jelo.
0: Jo, tak to věřím, tam to valí. A ještě se zeptám, když Burčák, tak červenej nebo bílej?
1: Bílej.
0: Bílej? Tak může být. A víš, jaký je vůbec nejlepší? Měl jsi někdy růžovej?
1: Za mě ten Iršaj nejlepší.
0: Jakej?
1: Iršaj.
0: Tak to neznám. Hele, tak někdy třeba pošli na košt do studia, jo? Teďka už teda
1: Crazy Frog. Jo, když to mi taky upošlu, klidně.
0: Jo, díky, tak se měj zatím, čau.
1: Čau.
2: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio.
3: Zpátečka Free Radio. Zpátečka

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A i dneska jdeme na Free Radio pátrat a tentokrát si vezmeme na paškál song z roku 2010, který u nás znáte v podání od Daxos a jmenuje se Barbra Streisand. Zní to takto? Barbra Streisand. Určitě znáte, že jo? A dost možný taky je, že už vám ta melodie v podání od Daxos byla povědomá. Říkali jste si určitě, jo, jasně, to jsou Bonnie M. No a sice máte částečně pravdu, ale za prapůvodem se budeme muset vydat ještě dál než do roku 1979, kdy Bonnie M. vydali song Gotta Go Home. Vydala to totiž ještě o něco dřív. Německá skupina, která si říkala Night Train a vlastně původně to vydali pod názvem Hallo Bimmelbahn, což znamená jako něco jako takový ahoj malej vláčku, jako název. No a vydali právě už v roce 1973. 79 se toho tedy chopili Bonnie M a až 2010 Daxos. No a my si teďka dáme teda úplně ten původ. Hallo Bimmelbahn. Free Radio. Free Radio.

mi tvorba. Takže až jsem dneska sahali kořeny písničky, kterou známe jako Barbra Streisand na Free Radio od Daxos, tentokrát až k Halo Bimmelbahn. Hudební detektiv.

0: Lighthouse Family nás na Free Radio doprovodili až k další ukázce songů. Dáme si za chvilinku třeba Shaggyho a jeho Mr. Bombastic. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Roo. Dáme i Master Boye. A přicupité nám zaspívat i Gala. Ještě předtím vším ale mrkneme na dopravu a na počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A co se týče aktuální situace venku s provozem, tak nemám tady hlášenou žádnou komplikaci. Před chvilinkou jsem ještě hlásila, že to trošku vázlo na křižovatce Poříčí Vídeňská, tam už je to v pohodě. A dokonce se nám rozjela i D1 od Holubic, takže dobrá zpráva. Kdybyste vy sami o něčem věděli, klidně to pošlete dál a my už to pošleme mezi řidiče. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 24 a vypadá to, že večer by se možná ještě měla objevit nějaká drobnější přehánka nad našimi hlavami. Jestli něco málo padne na zem, tak to bude mezi 21. a 22. hodinou, tak s tím raději počítejte. No ale po zbytek týdne už to tady vypadá bez deště. Zítra po ránu teploty okolo 11 stupňů, denní maxima okolo 17 a jako přes kopírák bude počasí vypadat až do konce týdne.

0: Master Boynu a další písnička, tak ta poletí až do Bzence. Před chvilinkou tady volal posluchač Dominik, že by chtěl něco zahrát a bude to pro taťku, babičku a všem fríčkařům. A jestli jsem to dobře pochopila, tak měl fakt pofry a prej taky pomáhá na zahradě. Tak Dominiku, ať ti to jde dobře od ruky, to, co právě děláš, tak posílám pecku Move Your Body.
1: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
2: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
1: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
2: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
1: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Neděli na Free Radio jsme si zpříjemnili taky s Galou, no a teďka už mám tady takový zajímavý zadání. Napsala Zdenal, čau, prosím tě, zahraj nějaký echt kousek, co znají fakt všichni. Pro komiťáky a všechny, co makají jako já, no tak echt kousek, echt kousek. Tak já myslím, že takovej Heroway a What is Love, tak to snad znají i roční mimina, troufám si říct.

0: Free Radio.
1: Pěkně nám to utíká, ani ne, za 2 minutky je tu 19. večerní a to znamená jediný poslední společná hoďka retro songu, tak si to pojďme vychutnat. Za chvilinku třeba Nick Cayman. Proložíme ho Pops and Scar. A potom do toho společně zahučíme s peckou Fall In. A co dalšího dneska hodíme do éteru, no tak to záleží samozřejmě i na vás, takže klidně volejte 790 107 107 a nebo třeba nahrajte hlasovku a nebo napište do naší Free Radiové apky.
0: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

0: Free Radio.
1: A teďka už na Free Radio jdeme hrát taky Roll Girl. Napsal totiž Vítě, že mám zahrát speciálně pro jeho ženu Simonku, Dear Jessie, protože si prej včera koupila kolečkáče a už jezdí, učí se rychle. Tak klobouk dolů za odvahu, Simčo. A hlavně ještě doufám, že teda vydrží to počásko, ať můžeš ještě trénovat. Za chvilinko Roll Girl.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Hned retroparty na Free Radio 107 FM a my teďka proložíme playlist trošku češtiny, napsala totiž Irenka. Ahoj, zahraj prosím holky, včera jsme na ně byli juknout na Slovoňáku a bylo to super. A posílám taky všem, co včera byli na erbovkách. Irčo, tak já jsem koukala teďka do programu a fakt, že jo, holky tam včera byly jako takovej zlatý hřeb večera. Tak jsem ráda, že se líbilo, no a posílám jeden z jejich prvních songů.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: the Rigger Digger Ding Dong Song.
1: Takhle pěkně z veselo si hrajeme, no a teďka už taky trošku je na čase přitvrdit a napsal Ondra, ahoj Marketo, zahraj Eminema Without You, dík Ondra Šlapanice, no tak Ondro, proč ne, může být? Už je tady.

0: přesně minutu po půl osmé nám doznívá Alexia na Fíradiu, no a my se jdeme rovnou kouknout na to, co dalšího se bude hrát, třeba DJ Boba. Dáme i Toy Box. Nebo Galeon. Teď je ale na čase taky kontrola toho, jak to jezdí a jaké nás čeká počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A dopravní situace v Brně je naprosto na pohodu, tady se nebourá ani nestojí, ale opatrní buďte, pokud se pohybujete na trase Brno-Svitavy. Tady totiž před Zboňkem došlo ke srážce dvou osobáků a blokují tam jeden jízdní pruh, takže tady opatrně, ale jinak Brno dobrý.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku v tuto chvíli příjemných 21 stupňů, ale vypadá to, že okolo 9. večerní by měla dorazit nějaká drobnější přeháňka. Tak s tím raději počítejte, no zítra po ránu očekávejte teploty okolo 11 stupňů a přes den se dostaneme na denní maxima okolo 17. K tomu nás čeká polojasná obloha a v úterý to bude dost podobné.

0: Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: A já tady ještě koukám na naší Free Radiové apky a vidím, že, pardon, napsal Michal Vajkeros, že nakonec dopadla kometa dobře, 3-1 porazili Hradec, takže jen tak dál. No a potom ještě se ozvala Sabča, která moc prosí o Florfilu 5 pro jejího muže Toma. Tak Sabčo, jdeme hrát.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
6: Sebatý.

0: tohle byla Florfila speciálně od Sebči pro manžílka Toma. No a teďka už se jdu ptát Culdy, pro koho pak budou Sweet Dreams. Culdy, ahoj.
1: Ahoj, Markesko, zdravím všechny posluchače, přeju krásný večer.
0: Krásný večer je tobě, tak dneska takový, dá se říct, na tebe netradiční výběr Labuš Sweet Dreams. Tak povídej, jak k tomu došel, jak to tam padlo, Culdy?
1: Ale protože už se nám končí konec vysílání a už je docela pozdě, tak mě napadlo tohle, protože zrovna jedeme s Aničkou a s maminou z Komety, kterou jsme si užili díky Free Radio.
0: A jo, vy jste vyhráli?
1: No, vyhráli jsme.
0: Fakt, super, no a Kometa taky vyhrála, že? Takže neděle jak má být.
1: Přesně tak.
0: Paráda, tak jo, tak zdravím moc a teďka už teda hurá do Hajan a k tomu Labuš?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak jo, tak užívejte večera, díky, že ladíte, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retropár.

0: Sultan nám před chvilinkou na Free Radio popřál už pomalu hezkou noc, sladký sny, ale my ještě pořád frčíme dál, před námi nějakých 8 minutek a je teda pravda, že i další písnička bude taková poklidnější a vybírá Karel. Kájo, ahoj, hezký večer.
1: Ahoj, krásný večer tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: Tak to vybal, co dneska ještě vybíráš za muziku?
1: Bude to můj velký oblíbenec Enrique Iglesias Dividio.
0: Paráda, tak já to mám připravený, Kájo. Ještě se zeptám, komu posíláš tenhle song?
1: No, především tobě a pak to už slyší všichni, kteří mají naladěno.
0: Tak děkuju moc, tak já to tam pouštím, potom ještě stíháme zhruba jeden retro kousek, no a potom už taky samozřejmě Mickey Martin, a to už bude trošičku jiný žánr, no, takže s tím uspávání nám to asi úplně neklapne na Free Radio, ale teďka zatím naše špetka romantiky, tak díky za zavolání, Kájo, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, měj se pěkně, děkuju, ahoj.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.
3: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Za námi Enrique Iglesias, no a teďka už opravdu míříme do finále a poslední song vybírá Tram Tradá, Tomáš. Ahoj Tome.
1: Ahoj Markétko.
0: Prosím tě, už jsme tady opravdu v časové tísni, za chvilinku už samozřejmě Macky Martina, jeho House for You. Ty jsi dneska chtěl nějakou divočejší záležitost, tak jsme vybrali společně Deriut a Sandstorm a já se ptám, pro koho to bude.
1: Tak dneska to pošlu Tomeťákům.
0: Dobrá, slyšela jsem, že se zadařilo, že jsi byl fandit, tak mám radost a užívej večera, teď už taky muziku a za chvilinku House for You, tak se měj, čauky.
1: Díky, Markétko, ahoj.
2: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
0: A já už za chvilinku taky pádím, tak se mějte krásně, užijte si Mackyho Martina a já se budu těšit zase příští neděli po 17. Tak se do té doby mějte a užívejte Free Radio 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
2: We have had some technical problems.
1: House for you. House for you. House for you. To nejlepší z EDM music.

Dámy a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin, 7 minutek, no a před malou chvíli začal pořád House for You Life na Free Radio 107 FM. Já mám za sebou opět party víkend, naprosto neskutečnej, jak jinak. No a dneska si to celé uzavřeme s Free Radiem 107 FM a s pořadem House for You Life. Já doufám, že máte za sebou také skvělý víkend a můžeme si ho krásně uzavřít. Nezapomeňte, že linka 790 107 107 je právě odblokovaná, takže klidně mě můžete brnknout a nechat si zahrát třeba něco na přání, ale samozřejmě to musí být něco v mém stylu, v mém pořadu. Pokud to

set. Teďka David Guetta, Gotay, naprostá novinka. A za chvilinku Dub Vision a Matisen Sadko. Takže to si teďka budeme hrát. Takže nezapomeňte tradiční volume doprava, ať si to užijeme na 107% a jdeme užívat závěr celého víkendu a taky závěr celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM. Takže příjemný poslech, let's go!

0: Dámy a pánové, 20 hodin 35 minutek a my tady máme telefonát, takže jdeme rovnou na něj. Halo, halo, tady Free Radio, kdo pak se nám dovolal?
1: Zdravím, tady věrný posluchač Dominik ze Brzence.
0: Ahoj, ahoj, ze Brzence, jo?
1: Jo, poslouchám přes internet tebe, Miky Martine, já jsem se na tebe dneska těšil, takže jsem se konečně dovolal.
0: Super, a co pak děláš mimo to, že posloucháš? Relaxuješ nebo?
1: Jinak relaxuju, no, a poslouchám Free Radio, mám Pilipecky, no, čtu celou radinu s tím, no, pomalu.
0: Super, koho pozdravíme, prosím tě, nebo něco chceš aj zahrát, že bychom něco splnili?
1: Tak bude to pro všechny posluchače a pro tebe a
0: Děkuji. Vlastně
1: tě poslouchám na velké věži Pioneer, ne, přes internet, přes Super. Počítač a ještě mám subwoofera při pásmové bedny, takže točím to na plný pecky, no, co to jde na půlku, aby to neštvalo celou rodinu, takže.
0: No, tak teď jsme skoro, no, jsme za půlkou pořadu House for Your Life, za chvilinku budu přitvrzovat, tak bacha s tím, s tou hlasitostí, no.
1: jo, takže přes internet to šlape, no, já jsem vždycky býval v Brně, ne, já jsem chodil do školy tam, tak jinak, jako jsem tě poslouchával každou nedělu, no a teď vlastně ze Brzence, no, přes internet, bohužel.
0: Super, takže zdravíme do Brzence a já ti strašně moc děkuju za zavolání a třeba někdy
1: příště. Já ti taky děkuju, že jsem se dovolal, podle herově k tobě.
0: Tak jo, díky, měj se krásně, ahoj.
1: Tak jo, tak ahoj, tak se měj.
0: Čau. Přátelé, takže hrajeme do Brzence Dominikovi, jestli jsem správně rozuměl. Je to High Low, Danny Avila, Paradise, moje hodně oblíbená pecička, takže jdeme si ji užít.

0: Dámy a pánové, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Life je úplně ve finále. Já vám strašně moc děkuju za poslech, no a my se uslyšíme už příští týden na nějaké mejdánku, anebo opět neděle, Free Radio 107 FM 20.00. Přátelé, mějte krásný zbytek celého nedělního večera s Free Radiem 107 FM a ahoj!
1: Baví tě řídit? Poznávat nové lidi a chci si vydělat i dobré peníze? Tak si Impulse hledá nové řidiče a řidičky. Záleží jen na tvém volném čase. Jezdíš, kdy se to hodí tobě. Ráno, večer nebo o víkendu. Nabízíme férové podmínky, moderní dispečink a podporu zkušeného týmu. Chceš sedět za volantem místo doma na gauči? Zavolej 14014 a přidej se k Taxi Impulse. Taxi Impulse. Nechej svůj čas vydělávat.
2: Free Radio. 107.

Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: Kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.

0: v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 2001. 2001. Life is too short.